plaví ta voda. Tiše stoupá, stoupá láva. Nevíš, co vzal den a co hodina.

mi řekla vrať se do hrobu, jen jsme se trochu napili a já ti chtěl ukázat svoje motýly. Člověk nabízí nevšední zážitky, ty místo vděku mě posíláš pod kytky, stáh jsem ohon a zlejzám do boudy, ale na tom trvám, ty se vrať na houby.

Kulatá dáma vstupuje každý den s chodítkem do moře. Pomalu krůček za krůčkem, pomalu jako sluncem vybělený krab. Vrací se do moře jako do matčina luna a už si lehá. A slaná vlna nadnáší stoleté tělo, vymývá kaňony vrásek, hýčká je a vodní tříští je obléká do stříbra. Moře si na ně pamatuje, moře si na ně vzpomíná,

Bylo mi ctí být u tvých prvních kroků, ale ty nemusíš být u mých posledních. Dost bylo proroků a přebujelých otců. Chodíme světem po svých, všechno, co není tvé, za zad klidně střes. Na zádech nosme jen, co jsme si naložili sami, ne co tam svalili jiní, i kdyby z lásky. Chodíme světem po svých, i když se zrovna neseme na cizích ramenou, jdeme a tančeme po svých, jdeme a tančeme po svých.